0: Opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
1: Myslím, že to bude za C. Gumák.
0: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec G, čili G jako guma.
2: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
3: Do košíku jahody sami nazbíráme, ve Vraňanech už to zraje, už na ně chuť máme.
4: Farma Vraňany aktuálně nabízí samosběr těch nejsladších jahod.
5: Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu.
4: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta v ceně 69,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Dance Radio.

0: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na toyota.cz.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
4: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
5: V tom musí být celá liška.
6: A takže je, nabíjíme koloběžku. Mám mě auto i tramvaje, co mě vozí do školy.
5: No jasně, všechno u nás doma. I moje hračky.
6: Děkuju.
7: Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
8: Jsme energie tohoto města.
9: Využijte slev na Zalandu, ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
10: Stavebniny Dek přináší mega akci 6+1. Vlákny vystužený rychle schnoucí cementový potěr Weberova Trapit nyní za super cenu a navíc ke každým 6 balením 7 zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 12. června. Tak si přijďte pro cementový potěr zdarma. Více na Dek.cz.
11: Tři kouzelná slova, která potěší všechny firmy i živnostníky. Odložená, splatnost, faktur. Alza pro firmy teď nabízí klid pro váš rozpočet. Zboží máte hned a fakturu zaplatíte později. Přesné podmínky a další výhody jsou na alzaprofirmy.cz.
12: Dance Radio.

Tomu říkám parádní vstup do nového pracovního týdne. Tohle je Kreider, pecka Stay. Mimo jiné taky remix na film, nebo respektive na soundtrack z Interstellaru. Určitě jste všichni poznali. No a tohle je věc, která nám tak jakoby příjemně přiblížila 7 hodinu raní, kdy já vás už tady vítám u pondělního ranního freshe, který právě v těchto minutách začíná. No a mezi 7 a 8 si dáme třeba Jamiroquai a Runaway Granules remix. A bude taky Madonna I Feel So Free Peggy Go remix. Nás dělí od 7 hodiny raní. Já vám přeju všem krásné ráno a my se jdeme podívat teď na aktuální zprávy a taky na počasí. Dance Radio. Nový týden do Česka přinese časté střídání počasí a mírné kolísání teplot, které se budou v odpoledních hodinách držet nad 20. Dočkáme se jak slunečního světla, tak i zcela zatažené oblohy s přeháňkami a bouřkami. O víkendu by mělo srážek postupně ubývat. Přes jižní Čechy se v neděli přehnala vlna bouřek. Hasiči napočítali od 2. do 5. hodiny odpoledne přes 200 výjezdů. V několika případech čerpali vodu ze sklepů. S dlouhodobými dopravními komplikacemi v Patočkově ulici má pomoc připravovaná rekonstrukce. Na důležité dopravní tepně spojující Dejvice a Hradčany z oblasti Bílé hory má vzniknout pruh vyhrazený pro autobusy. Počasí. Se začátkem pracovního týdne očekáváme převážně oblačnou zataženou oblohu, převážně s deštěm. Denní teploty v odpoledních maximech vystoupí k 22 stupňům a bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž.

7 hodin 15 minut k tomu, krásné dobré ráno, dáváte si pondělní Dance Radio na 89 a 102,9 FM a právě si dáváte taky pondělní ranní Fresh s Andy Roadem. A já doufám, že máte klidný start nového pracovního týdne, i když převážná většina z vás teprve se provouzí a teprve stává a ten start pracovního týdne vás teprve čeká. Tak hlavně, ať vás dneska nic nerozhází a doufám, že se trváte se společností Dance Radio a dáte si tu nejlepší taneční muziku v průběhu celého dne. My za chviličku už vám zahrajeme novinku v našem éteru, bude to Madonna I Feel So Free Peggy Go Remix. Určitě si na tuhle tu věc počkejte a pokud vám to místo právě doporučuje, což si myslím, že by mohlo být třeba váš automobil, tak si dejte jenom malinko volume doprava, protože věřím tomu, že vás to probere a že se vám tahle ta novinka v našem éteru bude velmi líbit. Pak nás čeká taky DOT Manic Panic, bude taky Fred V, anebo Spáda. Tak krásné ráno s Dance Rádiem.

0: Scandinavian Sleeping and Living.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta v ceně 69,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Máme pod palcem celou Prahu. Neztrácejte čas v dopravě. Rychlart Express vám do hodiny doveze elektro do Holešovic, na Letnou i Vinohrady z prodejny rovnou k vašim dveřím. Nakupte jednoduše online a doručení nechte na nás. Datart, váš rychlý elektrospecialista.
6: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
7: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na Toyota.cz.
8: Stavebniny DEK přináší mega akci. Půjčovna Stavebnin DEK nyní nabízí k pronájmu akuvazače armatur za super ceny a navíc 120 metrů vázacího drátu zdarma. Mega akce v půjčovnách Stavebnin DEK platí do 12. června. Tak si půjčte akuvazač a my vám k němu navíc dáme vázací drát zdarma. Více na DEK.cz.
9: Dance Radio. Dance Radio. Novinka.

Die Musiker. Dance Radio.

7 hodin, 32 minut k tomu, krásné, dobré pondělní ráno, tady je pondělní Dance Radio na 89 a 102,9 FM s datem 1. června. Svátek nám dneska slaví Laura, takže přejeme samozřejmě všem dámám všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví, spokojenosti. No a my budeme hrát samozřejmě to nejlepší taneční muziky, ale ještě předtím se podíváme na to, jaké počasí nás dneska čeká. Počasí. Se začátkem pracovního týdne očekáváme převážně oblačnou zataženou oblohu, převážně s deštěm. Denní teploty v odpoledních maximech vystoupí k 22 stupňům a bioukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž.

0: Dáváte si pondělní den s Rádio 89 a 102,9 FM a tohle je Netsky společně s Bebe Rexou a Light That Leads Me právě teďkon v našem éteru. My se ale krátce před 8 hodinou raní, asi nějakých celých 11 minut, se podíváme na francouzský koncept Circle, který je celosvětově známý tím, že posílá ty nejlepší DJ planety hrát na ty nejšílenější místa, nejzajímavější místa na světě. Ať už je to od egyptských pyramid až třeba po solné pláně v Bolívii. Pro svůj letošní festival, který proběhl na konci května 2026, posunuli laťku do úplně jiné galaxie, protože pokud jste to, přátelé, neviděli, já jsem to viděl teď úplně poprvé a je to opravdu insane. Lokaci si vybrali letecké a vesmírné muzeum v Paříži, kde se tancovalo přímo na runway pod křídly obřích dopravních letadel a taky u 50-metrových raket. A právě k tomuhle industriálnímu sci-fi areálu patřilo i naprosto brutální opening video, které se odehrálo, jak jsem už naznačil, v jiný galaxii, protože se to zahajovalo z vesmírné stanice ISS. To zahajovala vlastně astronautka Sophie Adenot. Pokud jste to neviděli, opravdu na to mrkněte, normálně stačí na YouTube, nebo i pokud chcete nějakou zkrácenou verzi, tak třeba na nějaký sociální platformě, třeba na TikToku, napsat prostě Circle 2026 Opening. A můžete si tak na to podívat, protože opravdu tady je vidět, že když někdo něco dělá a opravdu má pro to zápal, tak opravdu to dokáže posunout na úplně neskutečný level. Circle samozřejmě známý už několik let, ale myslím si, že tímhle tím to opravdu vystřelili na úplně jiný level. My na Dance Radio to vystřelíme teďko taky na jiný level, dáme si totiž do 8 hodiny High Contrast, anebo taky Lešok, Dem.
1: Ty nejlepší shows z našich studií. Dance Radio. True Peace Love Acid. Climax, Club Mix, Rave On Air, One Way Music Podcast a nebo Showtime. Každý večer program až do půlnoci. Dance Radio. Z naší tvorby doporučujeme. V pondělí to nejs drum and bassu v Rave On Air. V úterý Showtime se speciálními hosty. Ve středu One Way Music a Subgate. V neděli Club Mix Milana Kroužila a Climax Chrise Sadlera. To jsme my, Dance Radio. Dance Radio.
2: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
3: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když na dovolené nejen odpočíváte, ale i objevujete a poznáváte. Lenka také chvilku neposedí.
4: Albánie se stala oblíbenou destinací. Tato rozmanitá země je vhodná jak pro aktivní dovolenou, tak lenošení na dlouhých písčitých plážích. K výletům lákají hory a nedotčená příroda. Milovníci historie ocení množství starověkých památek, některé najdeme i na seznamu UNESCO. Gurmáni ocení zdejší kuchyni, která čerpá inspiraci ze středomořských a balkánských chutí. Díky pozvolnému vstupu do moře je Albánie ideální pro rodiny s dětmi i starší cestovatele. Třešničkou na dortu jsou necelé 2 hodiny letu, ať už z Prahy, Pardubic, Brna nebo Ostravy. Příjemné ceny jsou dalším velkým lákadlem. Proč tedy nevyužít nabídky last minute léto a nestrávit prázdniny třeba v Albánii?
3: Blue!
5: Svou vysněnou dovolenou hledejte na bluestyle.cz.
6: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
7: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
8: Přibalte dětem na prázdniny vyletněný balíček od Vodafonu. K mobilnímu tarifu dostanete neomezená data na léto a chytrý lokátor jen za korunu. Stavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
9: Tři kouzelná slova, která potěší všechny firmy i živnostníky? Odložená? Splatnost? Faktur? Alza pro firmy teď nabízí klid pro váš rozpočet. Zboží máte hned a fakturu zaplatíte později. Přesné podmínky a další výhody jsou na alzaprofirmy.cz.
10: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
11: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na Toyota.cz.
12: Dance Radio.

Dáváte si pondělní Dance Radio na 89 a 102,9 FM. Právě teďko na vteřinu přesně máme 8 hodin a my po 8 pokračujeme dál nadále s pondělním ranním freshem. A čeká nás taky muzika Offenbach Rocket. Dáme si taky Calvina Harrise, Jazzy a Satisfy. That's what we do. Do my thing like you want me to. Pokud jste právě teďkon naladili ty nejvíc taneční vlny 89 a 102,9 FM, tak přeju všem krásné a pohodové ráno, teďkon 8 hodin 1 minuta k tomu a my jdeme na zprávy. Skoky a adrenalinové triky ve vzduchu, ale i pády. To bylo k vidění v sobotu 30. května na pražském Černém mostě, kde se konalo mistrovství České republiky ve freestyle skuteringu, akrobatických jízdách na koloběžkách. Z volnočasové zábavy se vyvinul populární extrémní sport, ve kterém soutěží jezdci ve všech věkových kategoriích. Řidiče čekají o letních prázdninách dopravní omezení na dálnicích a dalších silnicích v České republice. Důvodem jsou rekonstrukce dálnic D1, D5 a D11, stavba obchvatu v Libereckém kraji nebo oprava pražské Kbelské ulice. Vyplývá to z informací ředitelství silnic a dálnic a dalších správců silnic. Francouzské hlavní město se v sobotu večer proměnilo v dějiště bouřlivých oslav triumfu v Lize mistrů. Fotbalisté Paris Saint-Germain v Budapešti zdolali po penaltách londýnský Arsenal a desítky tisíc fanoušků v ulicích bujaře slavili. V Paříži bylo rozmístěno proti běžným počtům na 8 tisíc bezpečnostních pracovníků. Už během utkání se objevily ale první nepokoje. Desítky lidí skončily ve vazbě. Počasí. Pondělí očekáváme převážně oblačnou zataženou oblohu, převážně s deštěm. Denní teploty v odpoledních maximech vystoupí k 22 stupňům, aby ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž.

0: 8 hodin 15 minut k tomu. Tady je pondělní Dance Radio, taky pondělní ranní fresh. Offenbach, pecka, Rocket, úžasná věc na začátku druhé hodiny pondělního ranního fresh. Já jsem Andy Routa, vstále všem a přeju krásné a pohodobé ráno s datem 1. června. Je úplně neuvěřitelný, jak ten čas letí, protože dneska už máme, jak jsem říkal, 1. června, přednedávnem jsme slavili Silvestra, jak je opravdu neuvěřitelný, jak ten čas letí. No a dobrý, ale každopádně před námi je léto, spousta volna, spousta zábavy, festivalů, různých letních parties, takže nevím, jak to máte vy, ale já vždycky radši víc preferuju ty letní měsíce. A myslím, že teď právě začíná ta pravá sezóna, i když teda venku, co se týče počasí, tak tam to úplně dneska moc nevypadá a myslím si, že ale nebude vypadat celý týden, ale samozřejmě co se týče léta, tak to počasí by mělo být úplně na pohodu a mělo by být logicky teplý a sluneční. My na Dance Radio jdeme hrát dál skvělou taneční muziku. Tim Deluxe, Samobernik, bude také Kalina Zendras, Athena Chlebová a nebo taky Calvin Harris.
1: Stavebniny Dek přináší mega akci. Ucelené komínové systémy Shields s izostatickou komínovou vložkou nyní za výjimečně snížené ceny a navíc s dopravou zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 12. června. Tak si přijďte pro komínové systémy Shields za skvělé ceny s dopravou zdarma. Více na dek.cz.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
5: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta v ceně 69,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Podnikejte efektivně a techniku nechte na nás. V programu Datart pro podnikání získáte výhodné ceny a plnou záruku 2 roky i na iPhony a MacBooky. Vaši objednávku doručíme s Richlard Express po celé Praze už do hodiny. Datart, partner pro vaše úspěšné podnikání.

Kámo, nikdy v životě ti nezapomenu, co jsi se mnou musela zažít, když jsem se potácela s tou sračkou Adamem. Podržela jsi mě v každou chvíli. Víš, že jsem tu pro tebe vždycky. Co mu mám odepsat? Na tvoje rady vždycky dám.

0: Dance Radia v rámci pondělního ranního freshe. Tohleto je Calvin Harris, Jazzy a pecka Satisfy na 89 a 102,9 FM. Naprosto klidná, pohodová věc, která se určitě hodí poslechnout takhle po ránu. 8 hodin 29 minut k tomu, pojďme mrknout na počasí.
1: Počasí.
0: Se začátkem pracovního týdne počasí žádná sláva, přátelé. No, dneska máme oblačno, zataženo a převážně nám bude celý den pršet. Denní maxima v odpoledne vystoupí pouze k 22 stupňům, aby ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž. Je důležitý si taky na rovinu na začátku pracovního týdne říct, že takovýhle počasí by nás mělo provázet až do víkendu a o víkendu by se nám to mělo zlomit, kdy o víkendu by mělo přestat pršet. Tak pojďme přežít tento týden. Určitě nám k tomu pomůže ta nejlepší taneční muzika, kterou tady do vás sypeme 24/7. Example Avira Isla Rock, WNW, Alan Walker a nebo taky Chapter Verse. To je další nálož tý nejlepší taneční muziky.

Chapter Verse, Beat Goes On, právě teď v Féteru na 89 a 102,9 FM. Ještě přeju stále krásné dobré ráno, tady je stále ještě pondělní ranní Fresh Sandy Roadem, ale pondělní ranní Fresh se nám pomalu jistě bude blížit do samotného finiše, protože 10 minut nás dělí od 9. hodiny ranní, no a po 9. jak už to znáte, tady bude dopolední drive skate, poté odpolední show s Michaelem C. A taky nezapomeneme zmínit, že od 18 hodin nás dneska čeká pořád Rave on Air, pořád drum and bassová nálož. Tak držte vlnu z Dance Radia 89 a 102,9 FM. My do 9. hodiny zahrajeme určitě ještě Sneaky Sound System, anebo bude taky Arman van Helden.

Robin Schulz, Jasmine Thompson, Sun Goes Down. Naprosto fantastická věc na závěr pondělního ranního freshe. Jedna minuta a něco málo přes 7 minut nás dělí od 9. hodiny raní, což znamená jediné, že já se s vámi promalu, ale jistě rozloučím a popřeju vám pohodový zbytek pondělka a hlavně taky úspěšný start do nového pracovního týdne. Po 9. hodině dopolední drive s Katie, odpolední show s Michaelem C. No a kdybyste náhodou nevěděli, jak správně začít nový pracovní týden a trošku byste měli touhu dneska večer někam vyrazit, tak já od 22 hodin v pražském klubu Duplex budeme startovat tento party týden, takže budu tam, kdo dorazí, dorazí a kdo ne, no tak prostě budeme muset dorazit někdy jindy. Těším se zítra v 7, mějte se krásně a ahoj. Dance Radio. Nový týden do Česka přinese časté střídání počasí a mírné kolísání teplot, které se budou v odpoledních hodinách držet nad 20. Dočkáme se jak slunečního světla, tak i zcela zatažené oblohy s přehánkami a bouřkami. O víkendu by mělo srážek postupně ubývat. Přes jižní Čechy se v neděli přehnala vlna bouřek. Hasiči napočítali od 2. do 5. hodiny odpoledne přes 200 výjezdů. V několika případech čerpali vodu ze sklepů. S dlouhodobými dopravními komplikacemi v Patočkově ulici má pomoc připravovaná rekonstrukce. Na důležité dopravní tepně spojující Dejvice a Hradčany z oblasti Bílé hory má vzniknout pruh vyhrazený pro autobusy. Počasí. Se začátkem pracovního týdne očekáváme převážně oblačnou zataženou oblohu, převážně s deštěm. Denní teploty v odpoledních maximech vystoupí k 22 stupňům a bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž.

0: red light.
1: Přátelé a kamarádi, já vám přeji krásný pondělní ráno. Od mikrofonu vás zdraví opět po víkendu Katie na frekvencích Dance Rádia. No a já doufám a věřím, že už jste měli naprosto fantastický víkend, že jste si odpočinuli, načerpali síly, zažili spoustu zážitků a že už jste ready na nový pracovní týden, který samozřejmě začíná třeba pro vás pravidelně v rámci dopoledního driveu. A taky s novým měsícem, máme totiž dneska 1. června 2026 a i dnes 9 až 12 vás čeká dopolední drive s Katie. Spoustu skvělý muziky, novinek, informací dneska. Omrkneme kina, filmové novinky, omrkneme hudbu, hudební novinky a spoustu zajímavých témat napříč různými oblastmi, takže doufám, že se to užijete. Dnes také mimochodem slaví svátek Laura, takže přejeme všechno nejlepší a dneska máme taky Mezinárodní den dětí, takže všem dětem krásný den, oslavte to s nima a já vám přeji fantastický ráno.
2: Rave on air. Dance Radio. Baví tě drum'n'bassová muzika? Tak laď každý pondělí Rave on air. Od 6 večer.

0: Live on Air. Od 6 večer na Dance Radio. Dance Radio.
1: Máme pod palcem celou Prahu. Nestrácejte čas v dopravě. Rychlart Express vám do hodiny doveze elektro do Holešovic, na Letnou i Vinohrady z prodejny rovnou k vašim dveřím. Nakupte jednoduše online a doručení nechte na nás. Datart, váš rychlý elektrospecialista.
2: Ať svítí slunce nebo je zataženo, UV paprsky působí pořád, i přes mraky nebo sklo. Chraňte svou pokožku každý den. Například se Sundance transparentním sprejem na opalování s SPF 50 jen za 159 korun. Šetřete čas i peníze. DM vždy výhodně.
3: Do košíku jahody sami nazbíráme. Ve Vraňanech už to zraje, už na ně chuť máme.
4: Farma Vraňany aktuálně nabízí samosběr těch nejsladších jahod.
5: Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu.
4: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
6: Stavebniny DEK přináší mega akci. Plastové výsuvně kyvné střešní okno Roto R 79 v trojskle v rozměru 74 na 118 cm nyní za skvělých 10 000 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 12. června. Tak si přijďte pro střešní okno Roto za skvělou cenu. Více na DEK.cz.
7: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
8: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
9: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
10: V tom musí být celá liška.
11: A takže je, nabíjíme koloběžku, mámě auto, i tramvaje, co mě vozí do školy. No jasně, všechno u nás doma, i moje hračky, děkuju.
12: Vidíte nás v milionu podob, poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.

89 a 102 FM, přesně to jsou frekvence, na kterých ladíte i dnešní dopolední drive, přátelé. A my už se mrkneme do kina, protože už za pár dní míří do kin velmi očekávaný snímek a pravděpodobně by se mohl jednat o snímek a film roku. O ten se zasloužil legendární režisér Spielberg, který právě přináší tuhletu novinku, která vlastně je takový dost sci-fi. Jedná se o snímek Disclosure Day právě od Stevena Spielberga a ten byl před několika dny oficiálně představen filmovým novinářům a kritikům ještě před oficiální premiérou. No a ty reakce jsou extrémně pozitivní. Dokonce několik kritiků říká, že jde a mohl by jít o Spielbergův nejlepší film za posledních 20 let. No a velkou pozornost taky si získala Emily Blunt, která v tomto snímku stvárňuje hlavní roli a postavu. Tak přátelé, tenhle ten film jde do kin 12. června. Pokud vás zajímá víc, mrkněte se na oficiální trailer a upoutávku a všichni milovníci sci-fi by měli povinně do kina.

Na Den s Rádou jsme zpátky, doufám, že máte naprosto fantastický pondělní ráno, ať už nás vadíte odkudkoliv. A teď se, přátelé, pojďme podívat na opravdu fantastickou věc a velkou věc, která je spojená s americkou zpěvačkou Pink, která nejenom, že má znamenitý talent, ale taky má velký srdce, protože přednedávnem uspořádala benefiční koncert, Concert for Cures, a ta představila před 25 tisíci fanoušky opravdu neskutečnou show. Mezi nimi bylo taky i spoustu onkologicky nemocných pacientů a právě pro ně tenhle ten koncert byl speciální, protože díky tomuhle koncertu se podařilo vybrat, a teď poslouchejte, neuvěřitelných $8.25 milionů právě na výzkum rakoviny a pomoc a podporu lidem, kteří s touhletou nemocí bojují. Právě od roku 2022 už tato akce vynesla opravdu spoustu milionů dolarů. No a Pink tak znovu připomněla, že tady má ta hudba opravdu velký přesah a že ty charaktery ještě nejsou tak hrozný, jak se někdy může na první pohled zdát. Takže Pink to má v hlavě opravdu srovnaný a teda smekáme.

skoky a adrenalinové triky ve vzduchu, ale i pády. To bylo k vidění v sobotu 30. května na pražském Černém mostě, kde se konalo mistrovství České republiky ve freestyle skutringu, akrobatických jízdách na koloběžkách. Z volnočasové zábavy se vyvinul populární extrémní sport, ve kterém soutěží jezdci ve všech věkových kategoriích. Řidiče čekají o letních prázdninách dopravní omezení na dálnicích a dalších silnicích v České republice. Důvodem jsou rekonstrukce dálnic D1, D5 a D11, stavba obchvatu v Libereckém kraji nebo oprava pražské Kbelské ulice. Vyplývá to z informací ředitelství silnic a dálnic a dalších správců silnic. Francouzské hlavní město se v sobotu večer proměnilo v dějiště bouřlivých oslav triumfu v lize mistrů. Fotbalisté Paris Saint-Germain v Budapešti zdolali po penaltách londýnský Arsenal a desítky tisíc fanoušků v ulicích bujaře slavili. V Paříži bylo rozmístěno proti běžným počtům na 8 tisíc bezpečnostních pracovníků. Už během utkání se objevily ale první nepokoje. Desítky lidí skončily ve vazbě. Počasí. Pondělí očekáváme převážně oblačnou, zataženou oblohu, převážně s deštěm. Denní teploty v odpoledních maximech vystoupí k 22 stupňům a bijou kaze jedničku, tedy mírnou zátěž. Dance Radio.

0: Přátelé, na Dance Radio jsme zpátky a my už se pojďme podívat na nadcházející festivalovou sezónu, která je na spadnutí. Už za chvíli nás čeká například jeden z nejočekávanějších festivalů, a to Rock for People, který probíhá opět v Hradci Králové od 10. do 14. června. Nabídne taková jména a takový headlinery, jako jsou Iron Maiden, Limp Bizkit, Bring Me to Horizon, Gorillaz, Papa Roach, Megadeth a spoustu dalších. No a právě v loňském roce festival oslavil 30 let svý existence. A v rámci toho probíhalo 2 roky příprav speciálního dokumentu, který měl teď nedávno premiéru v kině Lucerna. A ten dokument zachycuje vznik festivalu, jeho vývoj až po současnost, ukazuje úspěchy, ale pády, i taky celý tým, který stojí za tímhle festivalem, a celkově i vypráví příběh několika lidí, kteří samozřejmě se potýkali s obrovskými nároky a tak dále. Režisérkou tohoto snímku je Karolína Lukáškova, a právě potvrdila, že se na dokumentu pracovalo přes 2 roky. A samozřejmě těžký bylo se dostat především k těm archivním záběrům. No a pokud by vás tenhle ten dokument samozřejmě zajímal, tak doporučuji vyrazit na festival, protože v rámci doprovodného programu se bude promítat, no a potom se taky bude promítat i na ČT Art. Takže se máme na co těšit a taky, kdo z vás se chystá na Rock for People, tak doufám, že se to užijete.
1: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
5: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem? Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
6: Myslím, že to bude za C. Gumák.
5: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec G, čili G jako guma.
7: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
8: Stavebniny Dek přináší mega akci 6 plus 1. Vlákny vystužený, rychle schnoucí cementový potěr Weber Trapit nyní za super cenu a navíc ke každým 6 balením 7 zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 12. června. Tak si přijďte pro cementový potěr zdarma. Více na dek.cz.
9: Podnikejte efektivně a techniku nechte na nás. V programu Datart pro podnikání získáte výhodné ceny a plnou záruku 2 roky i na iPhony a MacBooky. Vaši objednávku doručíme s Rychlart Express po celé Praze už do hodiny. Datart, partner pro vaše úspěšné podnikání.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta v ceně 69,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr Krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Dance Radio. Dance Radio.

My pokračujeme dál, stále posloucháte pondělní vlny dopoledního driveu s datem 1. června a mám pro vás taky tip na videoset, který samozřejmě by vás dneska neměl minout. Pokud máte rádi house, melodie a takový funky, groovy, tak rozhodně doporučím mýho oblíbeného producenta DJ Dombreskyho, který si střihnul před několika dny svoji show pro jedno mezinárodní rádio, Process Radio, a je to jeho zároveň pravidelná show, a pokud máte rádi Dombreskyho, tak rozhodně doporučuji, protože to je prostě geniální selektor dobrý hudby, a pokud taky třeba jste ho doposud neznali, tak určitě doporučuji. Mimochodem, tenhle ten umělec už brzy navštíví i Prahu, a to konkrétně 12. června v pražský Roxy, takže můžete vyrazit, ochutnat jeho fresh sound, a pokud jste ho třeba nikdy neviděli, tak určitě doporučuji. A doporučuji zkouknout nejenom jeho radio show, ale taky různý sety napříč z různých zemí po celém světě, protože ta jeho energie za mixem a produkce je neskutečná. Takže tolik tip ode mě pro vás pro dnešní den, Dombresky, a určitě hledejte na netu, protože je to výjimečný uměl a třeba si můžete dát jeho poslední radio show, která je několik dní stará. Tolik tip, no a teď už tip opět do našeho playlistu. Buďte s náma, příjemný poslech.

0: přátelé, my pokračujeme na Dance Rádiu s nejlepší elektronikou. Představujeme vám nejenom nejzásadnější kousky na elektronické scéně, ale taky spoustu novinek i dneska v našem éteru. A zároveň pokud chcete být v obraze a mít Dance Rádio na dosah ruky, tak doporučuji mít ve vašem telefonu už i naše aplikaci. Díky tomu nás můžete ladit prakticky kdekoliv, nejenom v Česku, v zahraničí. Je to úplně nerušený poslech, nejste vůbec limitováni vašimi radiopřijímači a hlavně apka je k dispozici nejenom pro iPhony i Androidy a máte tam info o našem playlistu, o našich pořadech a vlastně s náma můžete být v neustálém kontaktu, takže pokud ještě naše apka nemá místo ve vašem telefonu, tak doufám, že tak učiníte a že už je tam na chviličku a za chviličku nainstalujete. Tolik náš apka, my už pokračujeme dál, za chvíli vám letí další skvělá muzika.
1: Dance Radio. Dance Radio.

Nový týden do Česka přinese časté střídání počasí a mírné kolísání teplot, které se budou v odpoledních hodinách držet nad 20. Dočkáme se jak slunečního světla, tak i zcela zatažené oblohy s přeháňkami a bouřkami. O víkendu by mělo srážek postupně ubývat. Přes jižní Čechy se v neděli přehnala vlna bouřek. Hasiči napočítali od 2. do 5. hodiny odpoledne přes 200 výjezdů. V několika případech čerpali vodu ze sklepů. S dlouhodobými dopravními komplikacemi v Patočkově ulici má pomoc připravovaná rekonstrukce. Na důležité dopravní tepně spojující Dejvice a Hradčany z oblasti Bílé hory má vzniknout pruh vyhrazený pro autobusy. Počasí. Se začátkem pracovního týdne očekáváme převážně oblačnou zataženou oblohu, převážně s deštěm. Denní teploty v odpoledních maximech vystoupí k 22 stupňům a bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž. Dance Radio. Dance Radio.

0: Posloucháte Dopolední Drive na Dance Radio a jak už máme 1. června, tak léto už je před náma a je mi jasný, že převážná většina už přemýšlí, kam letos vyrazí na dovolenou a třeba už koukáte po letenkách. A myslím si, že vás určitě budou zajímat nejkrásnější pláže, protože pojďme si říct, pokud člověk se rozhodne vyrazit na dovču, tak hlavním tahounem jsou krásná příroda, nádherný pláže a hlavně pokud to jde co nejméně lidí. No a já už mám před sebou žebříček nejlepších pláží Evropy právě pro letošní rok a dokonce polovinu těch pláží najdete v jedné zemi, což je jako fakt krásný. No a pokud by vás teda zajímal aktuální žebříček, který mapoval samozřejmě kvalitu vody, dostupnost pláže, možnosti aktivit, přírodní krásy, tak jestli je to kids friendly a jestli je tam i nějaká ochrana životního prostředí, tak tohle to byly důležitá kritéria právě pro daný server European Best Destinations, který vybrali opravdu nejkrásnější pláže a pokud vás zajímá, který zvítězili, tak jsou to třeba pláže na Korfu v Řecku, taky je to pláž Kaputas v Turecku, Rovinia na Korfu v Řecku, dokonce taky mezi top desítku se umístila Kvalvika Lofoty v Norsku. No a pokud bych měla úplně zabrousit do samozřejmě těch nejvyšších příček, tak to vás určitě bude zajímat, je tam třeba Mallorca, Španělsko, taky Itálie, ale čtvrtou nejlepší pláží je Elafonisi na Krétě v Řecku, místo třetí potom je Ftery na Kefalonii v Řecku, no a teď nejlepší dvě. Řecko, Voutomi, Antipaxos, no a úplně nejkrásnější pláží je Monte Clérigo na Algarve v Portugalsku. Tak teď už víte, kam buknout letenky.
1: Ranní Fresh. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Každý všední den mezi 7 až 9 hodinou poslouchej Ranní Fresh Dance Radio s Andy Rudem. Porce těch nejčerstvějších informací nejen ze světa taneční muziky. Dance Radio. K tomu house, trance, zkrátka ta nejlepší taneční muzika. To je Ranní Fresh. 7 až 9 na Dance Radio. Dance Radio.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
5: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
6: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
1: Dance Radio.

Přátelé, máme pondělí, ale i dneska se toho v Praze poměrně hodně děje, tak to pojďme omrknout a mrkneme se na kulturní tepy. Pokud máte rádi přednášky a cestování, tak Felicie na cestách z Prahy až na Nordkap, tak to je speciální přednáška cestovatelů v městské knihovně v Praze od 19 hodin. Pokud byste chtěli obdivovat krásné fotografie z celého světa, tak Czech Press Photo 2025 je momentálně stále k dispozici v nový budově Národního muzea, a to až do podzimu. No a my už se pojďme podívat taky na pár koncertů. Mám tady dva tipy. Dneska v JazzDocu můžete vyrazit na Itamar Borochov kvartet, a to konkrétně od 21 hodin. No a pokud máte rádi techno, tak dneska v Krosu pravidelný Los Tekenos od 20 hodin a za mixem celá řada skvělých DJs. Můžete se těšit i na nějaký liveka. Celý dneska start od 20 hodin. Tolik tipy, kde se co děje, bude toho hodně, tak si to užijte.

Přátelé, neuvěřitelně rychle to uteklo, ale pondělní dopolední drive je téměř na konci. Já vám ještě slíbím do 12. hodiny poslední dva tracky, pak už se dáme zprávy a počasí v celou s kolegou Andym, no a samozřejmě pokračujeme i v odpoledních hodinách v rámci odpolední show, takže doufám, že budete s náma a že samozřejmě si to nenecháte ujít a zároveň něco vás čeká v rámci odpoledne, spoustu nejzajímavostí a novinek, no a těšit se můžete i na naše pravidelné pořady. Dneska například drum and bassový pořad Rave on Air se Sofikou, Switchem, taky Mind Frequence, Magentou a Chaos Theory a speciálními hosty mezi 18.20 hodinou. V pozdějších hodinách taky Afrojack, Jack Joe, nebude chybět ani Ultra Music Festival Radio Show anebo John Digby Transitions. Užijte si to, mějte se krásně a já se na vás těším ve středu.

skoky a adrenalinové triky ve vzduchu, ale i pády. To bylo k vidění v sobotu 30. května na pražském Černém mostě, kde se konalo mistrovství České republiky ve freestyle skuteringu, akrobatických jízdách na koloběžkách. Z volnočasové zábavy se vyvinul populární extrémní sport, ve kterém soutěží jezdci ve všech věkových kategoriích. Řidiče čekají o letních prázdninách dopravní omezení na dálnicích a dalších silnicích v České republice. Důvodem jsou rekonstrukce dálnic D1, D5 a D11, stavba obchvatu v Libereckém kraji nebo oprava pražské Kbelské ulice. Vyplývá to z informací ředitelství silnic a dálnic a dalších správců silnic. Francouzské hlavní město se v sobotu večer proměnilo v dějiště bouřlivých oslav triumfu v Lize mistrů. Fotbalisté Paris Saint-Germain v Budapešti zdolali po penaltách londýnský Arsenal a desítky tisíc fanoušků v ulicích bujaře slavili. V Paříži bylo rozmístěno proti běžným počtům na 8 tisíc bezpečnostních pracovníků. Už během utkání se objevily ale první nepokoje. Desítky lidí skončily ve vazbě. Počasí. Pondělí očekáváme převážně oblačnou zataženou oblohu, převážně s deštěm. Denní teploty v odpoledních maximech vystoupí k 22 stupňům a bijou kaze jedničku, tedy mírnou zátěž.

0: Divoká příroda a nejvyšší rakouská hora. V Národním parku Vysoké Taury uvidíte jedny z největších evropských vodopádů, Raurický prales a Grossglocknerskou silnici. Letní karta zahrnuje lanovky, koupaliště i centrum Národního parku v Mittersillu. Poznejte nedotčenou přírodu Národního parku Vysoké Taury. Léto v Salzburgsku, proto žijeme.
1: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
2: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
3: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
4: Stavebniny Dek přináší mega akci. Půjčovna Stavebnin Dek nyní nabízí k pronájmu akovazače armatur za super ceny a navíc 120 metrů vázacího drátu zdarma. Mega akce v půjčovnách Stavebnin Dek platí do 12. června. Tak si půjčte akovazač a my vám k němu navíc dáme vázací drát zdarma. Více na dek.cz.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Ahoj, tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
8: Ať svítí slunce nebo je zataženo, UV paprsky působí pořád, i přes mraky nebo sklo. Chraňte svou pokožku každý den. Například se Sundance transparentním sprejem na opalování s SPF 50 jen za 159 korun. Šetřete čas i peníze. DM vždy výhodně.
9: Dance Radio. Dance Radio.
10: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

Nový týden do Česka přinese časté střídání počasí a mírné kolísání teplot, které se budou v odpoledních hodinách držet nad 20. Dočkáme se jak slunečního světla, tak i zcela zatažené oblohy s přeháňkami a bouřkami. O víkendu by mělo srážek postupně ubývat. Přes jižní Čechy se v neděli přehnala vlna bouřek. Hasiči napočítali od 2. do 5. hodiny odpoledne přes 200 výjezdů. V několika případech čerpali vodu ze sklepů. S dlouhodobými dopravními komplikacemi v Patočkově ulici má pomoc připravovaná rekonstrukce. Na důležité dopravní tepně spojující Dejvice a Hrčany z oblasti Bílé hory má vzniknout pruh vyhrazený pro autobusy. Počasí. Se začátkem pracovního týdne očekáváme převážně oblačnou zataženou oblohu, převážně s deštěm. Denní teploty v odpoledních maximech vystoupí k 22 stupňům a bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž. Dance Radio. Dance Radio.

0: Léto volá. Voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
1: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
2: V tom musí být celá liška.
3: A takže je, nabíjíme koloběžku. Mám mě auto. I tramvaje, co mě vozí do školy.
2: No jasně, všechno u nás doma. I moje hračky.
3: Děkuju.
4: Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
5: Energie tohoto města.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
9: Stavebniny DEK přináší mega akci. Ucelené komínové systémy Shield s izostatickou komínovou vložkou nyní za výjimečně snížené ceny a navíc s dopravou zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 12. června. Tak si přijďte pro komínové systémy Shield za skvělé ceny s dopravou zdarma. Více na DEK.cz.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta v ceně 69,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Máme pod palcem celou Prahu. Nestrácejte čas v dopravě. Richard Express vám do hodiny doveze elektro do Holešovic, na Letnou i Vinohrady z prodejny rovnou k vašim dveřím. Nakupte jednoduše online a doručení nechte na nás. Datart, váš rychlý elektrospecialista.

skoky a adrenalinové triky ve vzduchu, ale i pády. To bylo k vidění v sobotu 30. května na pražském Černém mostě, kde se konalo mistrovství České republiky ve freestyle scooteringu, akrobatických jízdách na koloběžkách. Z volnočasové zábavy se vyvinul populární extrémní sport, ve kterém soutěží jezdci ve všech věkových kategoriích. Řidiče čekají o letních prázdninách dopravní omezení na dálnicích a dalších silnicích v České republice. Důvodem jsou rekonstrukce dálnic D1, D5 a D11, stavba obchvatu v Libereckém kraji nebo oprava pražské Kbelské ulice. Vyplývá to z informací ředitelství silnic a dálnic a dalších správců silnic. Francouzské hlavní město se v sobotu večer proměnilo v dějiště bouřlivých oslav triumfu v Lize mistrů. Fotbalisté Paris Saint-Germain v Budapešti zdolali po penaltách londýnský Arsenal a desítky tisíc fanoušků v ulicích bujaře slavili. V Paříži bylo rozmístěno proti běžným počtům na 8 tisíc bezpečnostních pracovníků. Už během utkání se objevily ale první nepokoje. Desítky lidí skončily ve vazbě. Počasí. Pondělí očekáváme převážně oblačnou, zataženou oblohu, převážně s deštěm. Denní teploty v odpoledních maximech vystoupí k 22 stupňům, aby ukázaly jedničku, tedy mírnou zátěž.

0: Sigalová, Ellie Oaks, With You. Ano, jste s náma, my jsme s váma, Dance Radio, odpolední záskok dneska s Milanem Krouželem do té 18. hodiny za Majkýho. Zdravím ho na dálku. My se ještě uslyšíme v tohletom čase mezi 14. a 18. ve čtvrtek, ale pro úplnost máme tedy 1. června. Svátek má Laura, všem blahopřejeme. A nevím, jestli to stále ještě platí, ale 1. června bylo Den dětí, takže dětem budeme také hrát do rytmu. Co probereme dneska? Samozřejmě v prvé řadě muziku. O tomto naše vysílání je Dance Radio, ať už vlny 8229 FM nebo aplikace Dance Radio či klasický web danceradio.cz. A také se vrhneme na filmy. A přátelé, sport. Jedna, který se vrátíme k lize mistrů, finále mistrovství světa v hokeji a také nás čeká mistrovství světa ve fotbale, což je pro mě ten největší svátek. Takže nás poslouchejte, teď vás bude zdravit Jack Wins a Stefanovo Prize Me nebo Kolš a Camel Fat, Waste My Time a nebo nestárnoucí David Guetta, Morten a Triple Red, Lock In.
1: Apka Dance Radio. Stahuj ve svých storech na iOS i Android. Dance Radio. Kompletní večerní program, playlisty toho, co servírujem. Poslech téměř odkudkoliv. To je aplikace Dance Radio CZ. Dance Radio CZ. Dance Radio. Dance Radio. Apka Dance Radio. A už ti neunikne žádnej tvůj oblíbený track. Laď nás kdekoliv, kde máš internetový pokrytí ve svém mobilním aparátu. Nejlepší taneční muzika. Aplikace Dance Radio CZ. Stahuj ve svým oblíbeným online shopu.
2: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu CZ.
3: Přibalte dětem na prázdniny vyletněný balíček od Vodafonu. K mobilnímu tarifu dostanete neomezená data na léto a chytrý lokátor jen za korunu. Stavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta v ceně 69,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Dance Radio. Dance Radio.

Dance Radio. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Dance. Dance Radio. Dance Radio.

Mošman, Skip the Use a Ghost. Nebojte se, žádný strašidla nevyskočí, doufám tedy. Máme 1. června, svátek má Laura, ale když jsme u těch strašidel, tak jsem si teďka dal Pasažera v kině. A na ten horor se mnou nikdo jít nechtěl, tak jsem šel úplně sám. A řeknu vám teda upřímně, nebyla to nejlepší volba. Docela jsem se, ne že bál, ale pochopitelně ne strach v tom slova smyslu, ale je to hodně lekací, je to hodně scary, strašidelný. Mně se to velice líbilo. Ten Pasažer samozřejmě má všechny tyhle ty disproporce hororu. Ale být sám v kině, to zrovna u tohohle lekacího, ještě když jsou tam tyhle ty zjevovací věci, není optimální, ale touhletou steckou odvahy jsem nakonec tedy prošel a doporučuji radši ještě na to jít s někým. Ale v každém případě tedy Pasažer mě docela bavil, ještě chci dát, jsou ještě dva horory, které bych rád viděl. Samozřejmě nás také čeká ještě Spielbergova novinka, jinak bych také chtěl zhlídnout Obsession, neboli Posedlost, to také vypadá slibně. No ale jestli máte Posedlost po muzice, tak to je samozřejmě úplně jiné kafe. Teď nás čeká Martin Solveig a Intoxicate, Culture Shock a Sarah the Warren, All the Things She Said, Culture Shock version, Tujamo a Maya Day, Keep Pushing.

0: Dnesky zlomený rytmus, Rudimental a ještě Rock and Bone Man, Nice Like This. No a na zlomené beaty tady máme Rave on Air dneska v 18 hodin, takže laďte nás přesně v 6, pakliže máte rádi drum and bass, všechno, co je zlomený, breakbeat, jungle a tak dále. Teď nás čeká Schiller, Rush, DJ Antoine, Eric Zane a ještě Jimmy, The Dealer, Love Me Once, anebo Victor Telagio. To je samozřejmě naše česká produkce a Home. Já se chci jenom ve stručnosti vrátit k finále Ligy mistrů mezi tedy Paris Saint-Germain a Arsenálem. Jako příznivec samozřejmě v Evropě anglického fotbalu, anglické ligy, jsem více přál Arsenálu, se přiznám, ale objektivně vzato pochopitelně Paris Saint-Germain v současnosti hraje nejkrásnější fotbal možná i na světě. Takže si to zasloužili, protože, jak už bylo hodněkrát řečeno, Arsenal hrál příliš defenzivně, i když jako ono to je poštěstí, ty penalty, také to mohlo dopadnout jinak. V každém případě to byl zážitek, škoda těch nepokojů, pochopitelně, ale bohužel to se občas děje. Já se těším na mistrovství světa ve fotbale, to klepe na dveře, za chviličku, tedy za necelé dva týdny to vypukne a já se netajím tím, že nejvíce přeju Brazílii, kromě našich, kromě českého fotbalu, kdybychom náhodou vypadli, tak Brazilci, to je další alternativa, tam budu moc držet palce, po případě jejich konkurentům Argentíně nebo i avizované Anglii. To nás čeká teda obrovský svátek, 48 týmů, to je strašně moc, ale uvidíme. Zas na druhou stranu budou to 3 zápasy denně, bude jich hodně, to, co nestihneme vidět přes den, tak si potom dáme v těch různých sestřizích, takže nás čeká tedy strašně moc sportu. A nebo hodně kvalitní muziky, to všechno na našich frekvencích. 8929 FM, anebo aplikace, to je úplně nejlepší, aplikace Dance Radio.
1: Dance Radio. Dance Radio.

hezky našlapaná záležitost v punkovém duchu. The 3Js a Feeling It Too, máme přesně 15 hodin s tím zprávy. Hned po nich vás čeká Armand van Helden, Mark Knight a D. Ramirez U. Harošo, OK, maybe not. A nebo Anima a ještě Argy Magnus, Higher Power. Dance Radio.

Nový týden do Česka přinese časté střídání počasí a mírné kolísání teplot, které se budou v odpoledních hodinách držet nad 20. Dočkáme se jak slunečního světla, tak i zcela zatažené oblohy s přehánkami a bouřkami. O víkendu by mělo srážek postupně ubývat. Přes jižní Čechy se v neděli přehnala vlna bouřek. Hasiči napočítali od 2. do 5. hodiny odpoledne přes 200 výjezdů. V několika případech čerpali vodu ze sklepů. S dlouhodobými dopravními komplikacemi v Patočkově ulici má pomoc připravovaná rekonstrukce. Na důležité dopravní tepně spojující Dejvice a Hrčany z oblasti Bílé hory má vzniknout pruh vyhrazený pro autobusy. Počasí. Se začátkem pracovního týdne očekáváme převážně oblačnou zataženou oblohu, převážně s deštěm. Denní teploty v odpoledních maximech vystoupí k 22 stupňům a bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž.

0: Paul Wolford in my head máme přesně 15 hodin 14 minut. Já vám přeju nádherný den tady ze studia na Hagiboru. Odpolední show s Michaelem C. dneska tady na záskok mezi 14. a 18. Milan Kroužil a ještě moje maličkost se potom ve čtvrtek mezi 14. a 18. hodinou. Takže další hodina je zahájena. Já vám přeju ještě jednou nádherný poslech. Svátek má Laura a všem Laurám posíláme virtuální kytici, pochopitelně. A teď se ještě připojí Mecky a Andromedic Out of Body, či Becky Hill, Hand on Me, anebo Safri Duo, Playing Live, The Bongo Song. Tohle je dánské elektronické duo, Safri Duo. Jednak tedy už v roce 2000 se zaskvěli s Played All Alive a to si teďka dáme právě takovou avizovanou opakovačku. Venku máme optimální klima, lovci tornáci včera přišli na své, teď je otázka, jestli se to potvrdí. Já se přiznám, že mě tohle to všechno fascinuje, ale zároveň mám předtím obrovský respekt. Takže ještě jednou krásný den tady z Dance Radio.
1: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
2: Tady se vám blíží splátečka a další, a další, a další, a další, a další.
3: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kbcz. Komerční banka.
4: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
5: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
6: Využijte výprodeje na Zalandu. Ušetřete až 50% na stylových kouscích, které oživí váš šatník.
7: Co si vezmu na sebe, když jdu venčit psa? Co si vezmu na sebe na víkend na chalupu?
6: Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 50% ve výprodeji na Zalandu.
7: Co si vezmu na sebe?
6: Zalando.
8: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
9: V tom musí být celá liška. A takže je, nabíjíme koloběžku. Mám mě auto. I tramvaje, co mě vozí do školy. No jasně, všechno u nás doma. I moje hračky. Děkuju.
10: Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
11: Jsme energie tohoto města.
12: Ať svítí slunce nebo je zataženo, UV paprsky působí pořád, i přes mraky nebo sklo. Chraňte svou pokožku každý den. Například se Sundance transparentním sprejem na opalování s SPF 50 jen za 159 korun. Šetřete čas i peníze. DM vždy výhodně.
13: Podnikejte efektivně a techniku nechte na nás. V programu Datart pro podnikání získáte výhodné ceny a plnou záruku 2 roky i na iPhony a MacBooky. Vaši objednávku doručíme s Richlard Express po celé Praze už do hodiny. Datart. Partner pro vaše úspěšné podnikání.
14: Dance Radio. Dance Radio.

Tria, Aldaj, Tyler Remix. 15 hodin 32 minut odpolední show v plném proudu na Dance Rádiu. Už jsme tady několikrát hovořili, samozřejmě nejsem sám, když jsme tady dávali předávky, tak jsme rozebírali film Michael, které nás docela natknul. Tenhle snímek samozřejmě pro DJ, pro hudebníky je taková trošku povinnost to vidět. Já se přiznám, že jsem byl nadšen, ještě v té stopáži by mi chyběla tak hodinka, ale už se údajně natáčí Michael 2, takže tenhle ten snímek rozhodně, vy, kteří máte rádi muziku, tak by vám neměl uniknout. Ale

Proč také o tom hovořím v souvislosti s tím, že za chvilku tady zazní přes naše frekvence Ray Charles a nesmrtelná kultovní hitovka Hit the Road Jack Jericho's Mix. A tenhle ten film, pozor na to, není zas tak o nic horším, je to životopis legendárního Ray Charlese. Fantasticky ho stvárnil všestranný herec Jamie Foxx, který umí zahrát ať už Miami Vice Rika z legendárního seriálu, anebo tohohle toho hudebníka, a či Kerry Washington. Doporučuji vám ten film si někde dát, protože i tenhle ten muzikant rozhodně stojí za rozebírku, aby se podívali malinko do historie. Pak nás čeká Maupi a Tesla, nebo italský machr Riva Star, Was Drunk, je to italský DJ a producent, který v současnosti žije v Londýně.

Oliver Tree, One and Only. 15 hodin 46 minut, jak jsem sliboval na začátku pořadu odpoledního show, tak se ještě chci vrátit stručně k hokeji, fotbal jsme už probrali. Tak teďka hokej. Mnozí z vás asi včera koukali na finále mezi Švýcarskem a Finskem. Asi většina z nás těm Švýcarům přece jenom přála poprvé zlato. Já jsem také přál, byť do Finska jezdím často, mám tam spoustu přátel. Severské státy mám rád, Skandinávii jako celek. Samozřejmě je to nádhera, vůbec ta krajina, všechno. Každá ta země má něco, Finsko má jezera, Norsko nádhernou hornatou krajinu, Švédsko zase také něco mezi všim, Dánsko, kouzlo Kodaně. Všechno rozhodně stojí za to se podívat a třeba v létě, přátelé, když jsou bílé noci, tak to je prostě pohádka. Na tom jihu Skandinávie tam přece jenom není tak úplně světlo celou noc, ale většinou se sešeří na ty 2-3 hodiny a má to své kouzlo. Ale zpátky k hokeji, tak jsem přál Švýcarům, ale bohužel stejně jako třeba Arsenal vždycky dopadnou tedy, když to bylo v rychlejším sledu pro Švýcary, to druhé místo, takže nedosáhnu na to zlato. Všichni jsme jim strašně přáli, bylo by to kouzelné, kdyby se to Švýcarsku někdy povedlo, samozřejmě ne na úkor našich, ale někdy v budoucnosti. Hráli dobře, hráli skvěle, ale ono časem si uvědomí, že i tyhle ty úspěchy, které teďka mají, jsou vlastně pro ně zlaté, protože to je asi, řekl bych, vrchol za posledních několik dekád. Ale podobný osud třeba má i Holandsko ve fotbale, které v roce 74 bylo druhé, přitom tenkrát s Cruyffem hráli krásný totální fotbal. V roce 78 bez Cruyffa v Argentíně skončili na druhém místě a potom v roce 2010 v Jihoafrické republice ze Španělskem. Takže bohužel někdy je ta smůla, ale ono i naši také byli druzí. Dance Radio. Dance Radio.

0: Nestárnoucí hitovkám, nestárnoucí klasikám. Stardust Music Sounds Better With You. Máme přesně 16 hodin, přijdou zprávy. Hned po nich Tiesto a Brianna Grace Beautiful Places. Či Hugo a Alech Jorkach Una Noche Can Hugo. A nebo hitmaker Justin Timberlake a My Love.
1: Dance Radio. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Dance Radio News.
2: Skoky a adrenalinové triky ve vzduchu, ale i pády. To bylo k vidění v sobotu 30. května na pražském Černém mostě, kde se konalo mistrovství České republiky ve freestyle skuteringu, akrobatických jízdách na koloběžkách. Z volnočasové zábavy se vyvinul populární extrémní sport, ve kterém soutěží jezdci ve všech věkových kategoriích. Řidiče čekají o letních prázdninách dopravní omezení na dálnicích a dalších silnicích v České republice. Důvodem jsou rekonstrukce dálnic D1, D5 a D11, stavba obchvatu v Libereckém kraji nebo oprava pražské Kbelské ulice. Vyplývá to z informací ředitelství silnic a dálnic a dalších správců silnic. Francouzské hlavní město se v sobotu večer proměnilo v dějiště bouřlivých oslav triumfu v lize mistrů. Fotbalisté Paris Saint-Germain v Budapešti zdolali po penaltách londýnský Arsenal a desítky tisíc fanoušků v ulicích bujaře slavili. V Paříži bylo rozmístěno proti běžným počtům na 8 tisíc bezpečnostních pracovníků. Už během utkání se objevily ale první nepokoje. Desítky lidí skončily ve vazbě.
1: Počasí.
2: V pondělí očekáváme převážně oblačnou zataženou oblohu, převážně s deštěm. Denní teploty v odpoledních maximech vystoupí k 22 stupňům a bijou kaze jedničku, tedy mírnou zátěž.

0: se přehouplo do druhé poloviny. Za chvilku nás čeká 66, Vic Star a Aloe Black Lonely Together. A nebo Band a ještě Mapei, Dan Whitlam, Tripping či Nestárnoucí Tomnovi a Eniac Superstar. Tomnovi to je rodák z Měchova, který získával zkušenosti už v 90. letech, pak docela brzo už podepsal smlouvu a určitě znáte, nebo mnozí z vás, třeba hitovku I'll Heist You a nebo Your Body, to jsou kultovní věci. No a teď se na nás podívá ještě s Imakem a Superstar.
1: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
2: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
3: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KB.cz.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
7: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na Toyota.cz.
8: Tři kouzelná slova, která potěší všechny firmy i živnostníky? Odložená? Splatnost? Faktur? Alza pro firmy teď nabízí klid pro váš rozpočet. Zboží máte hned a fakturu zaplatíte později. Přesné podmínky a další výhody jsou na alzaprofirmy.cz.
9: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta v ceně 69,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.

Emotions Generator. No a nalomené beaty vás čekají v 18 hodin Rave on Air na Dance Radio. To si nenechte ujít. Jako třeba stejně za chviličku AC Slater a Blue Claire, Kate Wild, Green Light. A nebo hity a Karen Harding, Take You Home, VIP Mix, či Faithless. Maxi Jazz bohužel nás opustil, ale stále hitovky znějí a některé kultovky jsou prostě k nezaplacení. Vždycky vyprodávají sály v České republice a prostě patří mezi top 5 nejlepších part klubové historie. To jsou Faithless, Weekend One. Hezký poslech na Dance Radio, odpolední show v plném proudu.

Laura a Straight Lovin. Máme 16 hodin úplně přesně a 45 minut, to znamená, že 3:45. Přeju vám nádherný den. 1. června svátek má Laura, pro úplnost informací, a čeká nás Higo a Energy, nebo Elderbrook a Old Friend, či Deadmau5 a Steve Appleton Science. Vypadá to teďka v kinech, jako by byl listopad a Halloween, protože je to samý horor. Třeba i docela naštěvovaný snímek je, teda respektive tedy film, no snímek, Backrooms, a nebo horor Hokum, údajně nejlepší horor roku, tak to by jsem docela rád viděl. Už jsem tedy hovořil dneska o Pasažérovi, který se mi líbil, a pak i Posedlost, takže teda skutečně je hororů spousta. Ale co nás teďka čeká, já jsem rád, že velký pan režisér Steven Spielberg natočil další snímek, který je velice očekáván a kritiky hodnocen zatím velmi pozitivně. Den odhalení. Spielberg je vůbec neskutečný futurista, protože už v blízkých setkáních třetího druhu dokázal navodit neskutečnou atmosféru. Prostě tenhle ten člověk to umí dokonale. Potom E.T. a spousta i dalších, a když do toho počítám i mysterióznost neskutečného snímku Raiders of the Lost Ark, Dobyvatele ztracené archy, tak jsem na den odhalení velice zvědav. Emily Blunt je krásná žena, nádherná herečka, a ta také dokáže zahrát skoro cokoliv, a ještě Ellen Furt, takže nás tedy určitě čeká zajímavé filmové léto.

0: Jim & Spoon, 17 hodin, za chvilku zprávy, hned po nich Parisha, Fred Again, Eiler, Divoli, Mark Ward, Say It Right, a nebo Third Party, Live Forever.
1: Dance Radio. Nový týden do Česka přinese časté střídání počasí a mírné kolísání teplot, které se budou v odpoledních hodinách držet nad 20. Dočkáme se jak slunečního světla, tak i zcela zatažené oblohy s přeháňkami a bouřkami. O víkendu by mělo srážek postupně ubývat. Přes jižní Čechy se v neděli přehnala vlna bouřek. Hasiči napočítali od 2. do 5. hodiny odpoledne přes 200 výjezdů. V několika případech čerpali vodu ze sklepů. S dlouhodobými dopravními komplikacemi v Patočkově ulici má pomoc připravovaná rekonstrukce. Na důležité dopravní tepně spojující Dejvice a Hradčany z oblasti Bílé hory má vzniknout pruh vyhrazený pro autobusy. Počasí. Se začátkem pracovního týdne očekáváme převážně oblačnou zataženou oblohu, převážně s deštěm. Denní teploty v odpoledních maximech vystoupí k 22 stupňům a bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž.
2: Dance Radio. Dance Radio.

0: Lud Lacosta, Crystal Clear. Máme 17 hodin 19 minut, odpolední show vstoupilo do poslední hodiny a čeká nás John Summit a Julia Wolf With Me. A pak se přihlásí Madonna, I Feel So Free, Peggy Koe Remix. Madonna bude vydávat 15. studiové album na značce jak jinak než Warner Music a bude se jmenovat Confessions 2. Je tam také spolupráce na věci, kterou uslyšíte se Stuartem Princem, Mervinem Barnesem a je to víceméně opět hodně nadčasové. Madonna je královna popu a tato věc rozhodně bude obrovským hitem, nebo už je. Pak nás čeká Paul van Dyk a Saint Etienne, Tell Me Why.
1: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4, nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na toyota.cz.
2: 3 kouzelná slova, která potěší všechny firmy i živnostníky? Odložená? Splatnost? Faktur? Alza pro firmy teď nabízí klid pro váš rozpočet. Zboží máte hned a fakturu zaplatíte později. Přesné podmínky a další výhody jsou na alzaprofirmy.cz.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
6: Do košíku jahody sami nazbíráme. Ve Vraňanech už to zraje, už na ně chuť máme.
7: Farma Vraňany aktuálně nabízí samosběr těch nejsladších jahod.
8: Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu.
7: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
9: Stavebniny Dek přináší mega akci. Plastové výsuvně kyvné střešní okno Roto R79 v trojskle v rozměru 74 na 118 cm nyní za skvělých 10 000 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 12. června, tak si přijďte pro střešní okno Roto za skvělou cenu. Více na Dek.cz.
10: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
11: Myslím, že to bude za C. Gumák.
10: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec, čili G jako guma.
12: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
13: Dance Radio.

Fred B a Motive Horizon, zlomené beaty. Ty vás čekají za necelou půl hodinu Rave On Air od 18 hodin na Dance Radio, k tomu se všemu dostaneme. A teď nás v nejbližších minutách čeká ještě další aktualita. Me and my toothbrush cult member. Me and my toothbrush vysamplovali hitovku He's the Greatest Dancer od legendární kapely Sister Sledge. He's the Greatest Dancer patří mezi tedy top disco-funk klasiku a tahle ta parta Sister Sledge, ta byla velice aktuální, třeba možná nebo určitě mnozí z vás i dříve narození znají We Are Family. Takže klasika nás čeká za nedlouho, pak Kygo a Sandra Cavazza, Hold On Me, anebo další klasika přímo na léto dělaná, nesmrtelná klubovka Jerry Ropero, Španěl žijící v Německu, Dennis de Menis, to je samozřejmě jasná sestava, Cyber, Jacqueline a Corazón.

0: Hilarious a Georgie Allen All Night a Metric Remix Lamani, víte, ty vás čekají za přibližně 8 minut, Ray Foner mezi tedy 18. a 20. hodinou na Dance Radio. Milovníci jungle, drum and bassu, breakbeatu, tak si laďte stále naše frekvence 8229 FM nebo aplikace Dance Radio. 8 hodin Jacket Show, Afrojack a potom Ultra Music Festival či Transition a John Digweed. To všechno vás tedy čeká dneska. Plná náruč muziky, díky za přízeň. V čase tedy mezi 14. a 18. hodinou se uslyším ve čtvrtek na záskok za Mikeyho, Michaela Seeho, kterého srdečně zdravím. A teď nás ještě čeká Opak a Trouble, Cream Paradigm. Mějte se krásně, poslouchejte Dance Radio a přeju nádherný večer.
1: Dance Radio. Dance Radio.

0: skoky a adrenalinové triky ve vzduchu, ale i pády. To bylo k vidění v sobotu 30. května na pražském Černém mostě, kde se konalo mistrovství České republiky ve freestyle skuteringu, akrobatických jízdách na koloběžkách. Z volnočasové zábavy se vyvinul populární extrémní sport, ve kterém soutěží jezdci ve všech věkových kategoriích. Řidiče čekají o letních prázdninách dopravní omezení na dálnicích a dalších silnicích v České republice. Důvodem jsou rekonstrukce dálnic D1, D5 a D11, stavba obchvatu v Libereckém kraji nebo oprava pražské Kbelské ulice. Vyplývá to z informací ředitelství silnic a dálnic a dalších správců silnic. Francouzské hlavní město se v sobotu večer proměnilo v dějiště bouřlivých oslav triumfu v lize mistrů. Fotbalisté Paris Saint-Germain v Budapešti zdolali po penaltách londýnský Arsenal a desítky tisíc fanoušků v ulicích bujaře slavili. V Paříži bylo rozmístěno proti běžným počtům na 8 tisíc bezpečnostních pracovníků. Už během utkání se objevily ale první nepokoje. Desítky lidí skončily ve vazbě. Počasí. Pondělí očekáváme převážně oblačnou, zataženou oblohu, převážně s deštěm. Denní teploty v odpoledních maximech vystoupí k 22 stupňům a bijou ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž.
1: Dance Radio. Dance Radio.
2: Právě posloucháš Rave on Air.

0: Je to tak, dámy a pánové, je opět pondělí, krátce po 18. hodině a my jsme zpátky s naším pořadem Rave on Air na vlnách Dance Rádia. Dneska jsme tu ve dvojici, docela nečekaný dvojici, jsem tady já, Sofika a taky Chaos Theory. Čau Matyáši.
1: Ahoj, ahoj, zdravím po delší době všechny.
0: Oh yeah, jak se máš?
1: Mám se krásně, trošku unavený na to, že je pondělí, ale teďka se udělal venku hezky, tak je zase líp.
0: Jo, je to tak. Dneska budeme mít trošku klidnější vysílání, mě trošku pobolívá hlava, takže dneska to bude víc o písničkách než o mluvení, ale určitě si dáme i Party Express, jak jste zvyklí, a řekneme si, co a jak. A já koukám, že už jsme skoro u dropu, tak jdeme za písničkou. My
1: přesně.
0: Jsme Rave on Air.

0: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
1: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
2: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na toyota.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta v ceně 69,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Tvoje nová oblíbená

0: Dámy a pánové, slečny a chlapci, právě posloucháte Rave on Air, za mixem stojí Sofika. Sofču dneska bolí hlava, takže to bude míň povídavý a víc hravý.
1: Ano, pokusím se o to.
0: A shodli jsme se na tom, že dneska je takový hodně, jak to říct, no takový unavený, líný počasí, prostě dlouhý pondělí, začátek týdne, takže dneska neočekávajte žádný neurofunk, jako když jsem tady s Danem. Dneska to bude opravdu jaký odpočinkový, takže já jsem hrál likvidy, pak asi zase budu hrát nějaký pohodovější likvidy, co ty, Sofčo, tam máš připravenýho?
1: Já budu hrát si takový pohodovější rolády, nějaký dýpečky a něco takovýho, kýho

0: příjemného.
1: No tak to je paráda. To si posluchači všichni určitě odpočinou, dají si nohy nahoru a budou mít pohodičku. Sovčo, co jsi dělala o víkendu?
0: Já jsem měla takový hodně odpočívací, pohodový víkend a v sobotu jsem hrála na polovčku, kde vlastně jedna kamarádka od Esky slavila narozeniny, jsme byli pozvaní, aby jsme tam zahráli. Byla jsem tam vlastně já, Eska, Sublime, Kamča, a pak přijel vlastně i Michal jako Gekon a zahrál jako DJ Tavy svůj speciální set. A bylo to moc fajn, vyšlo počasí, bylo hezky, bylo moc příjemně. Teď jsme si pak se Skou zahrali back to back a bylo to moc fajn.
1: Tak to je krásný.
0: Jo, takže jestli někdo náhodou nezná Palouček, je to vlastně takový místo na Císařském ostrově. Mají to kluci, stejňáci, který vlastně dělají bary na všech větších drum and bassových akcech, nebo na většině. Mají tam přívěs, který ho mají udělaný bar, je tam i food truck, takže je to moc příjemné, je to vlastně na cestičce mezi Stromovkou a Trojou, takže jestli budete mít někdy cestu okolo, nebo si chcete udělat výlet, tak doporučuji. Pokud je hezký počasí, mají otevřeno každý víkend přes sezónu, takže doporučuji navštívit Palouček.
1: Přesně. Tak a já jsem se o víkendu naučil jeden krásný pojem, protože jsem se spojoval s přírodou a napadlo mě, že bych se měl o to podělit s vámi. Což tě tady ukazoval, jaký nemravný gesta. Říká se tomu grounding. Já, jelikož jsem byl na Šumavě, tak jsem se spojoval s přírodou hodně dlouho a hodně intenzivně. A grounding znamená to, že vlastně chodíte bosí přírodou a snažíte se jakoby žít v pohodě a uvědomit se a zastavit se. Takže pro všechny posluchače, kteří se chtějí obohatit o nějaký zajímavý slovíčko a říct, co třeba potnu doma mamce, tak to je grounding. Každopádně, půjdeme zase za písničkou. Sovča tam bude hrát teda něco pohodovějšího, já potom taky budu hrát něco pohodovějšího a slyšíme se, my jsme Rayfon Air.

0: Rave on air. Na Dance Radio.
1: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na toyota.cz.

0: stále posloucháte Rave on Air. Po druhý jsme se vystřídali za mixem, vystřídáme se pak ještě jednou, ať je to takový dynamičtější. Doufám, že vám taky nevadí, že dneska moc nemluvíme, ale myslím si, že o to hezčej se hrajem, takže to vyrost vyrovnáváme. Příští týden se ale bude konat skvělá akce, kterou bychom si chtěli tak trošku připomenout. Protože lístky jsou stále v prodeji, jak na denní, tak noční část. Ano, je to dokonce rozdělený, můžete si koupit buď double, anebo je rozdělený vstupenky. Takže jedná se o akci, kterou pořádá Zlomená scéna spolu se Sofa Sound Bristol. Je to tady velice exkluzivní akce a vlastně začátek bude na Sky Lounge, což je terasa, která patří k paláci Hibernia na náměstí Republiky. Tam bude akce od 15 hodin až do 10 do večera, takže i při západu sluníčka bude to moc hezký.
1: Bude,
0: bude to romantika, je tam limitovaná kapacita a vystoupí tam Sublime, SK Back to Back Kamča, Rude Boy, Nali Back to Back Licks, I'm Cyber a Trex Back to Back Bessy a hlavní hvězda na terase bude Zero T. Takže si myslím, že Zero T zvolí takovej sluníčkovější set odpoledne a bude to fakt moc hezký, že si máte rádi kvalitní drum and bass, tak určitě si kupujte vstupenky už na terasu.
1: Mně se líbilo, jak ses tak jako zamyslela, podívala ses do dály, přivřela si oči a říkala si, tyjo, ten Zero T, to bude paráda.
0: Jo,
1: já vidím, že se na to těšíš.
0: Jo, těším se na
1: umíš
0: to.
1: Umíš to prodat.
0: Děkuju, protože ale to je tím, že se na to fakt sama těším. No a pak večer se to přesouvá do Fuchsu, takže skvělý zvuk a underground zaručený. A tam bude už Sublime na majku, tak jak jsme všichni zvyklí. Pak SK Back to Back Kamča. Pak skvělý set bude Mantis Back to Back Entita. To si myslím, že bude hodně takový šlapavý a super. Bude malinká versus velký. Pak bude Trex Back to Back Bassy znovu. Znovu Zero T. A ten bude hrát zase naopak úplně rolovat co junglovej setík, nebo to já očekávám. A pak největší bomba, a to budou Business as Usual. Já jsem Business as Usual slyšela minulý měsíc v Bristolu. A strašně moc se mi to líbilo a kluci dokonce měli, oni tak hrajou, oni měli stejnokroje. Dostali, že Business as Usual, tak měli maně košile, kravaty.
1: Jako obleky.
0: Jako obleky.
1: Jo, já jsem si říkal stejnokroje.
0: No, jako. A vypadalo to hrozně dobře, hrozně mě to bavilo. A slyšela jsem v kuloárech, že možná bude taková výzva, že by si takovejhle business casual oblečení mohl vzít každý, kdo na tu akci půjde.
1: Víš, jaký v tom bude vedro.
0: Ale tak může třeba být jenom košilka rozepnutá nebo tak. Hele, slyšela jsem to v kuloárech, jestli to tak bude nebo nebude, to nevím, ale rozhodně to bude cool. Takže pokud ještě nemáte vstupenky, tak na Go Outu zakoupíte jak vstupenku na denní, tak na noční program, můžete si koupit i double vstupenku, můžete mít jako na obojí zároveň, což doporučuji úplně nejvíc. Taky půjdu na obojí a strašně moc se těším. Takže tohle to všechno už příští pátek, 13.6. Znamená scéna versus Sofa Sound. Co ty, Matyáši, půjdeš se podívat?
1: Já to vidím, ne, jako nechci lhát, ale vidím to poprvé tam teďka.
0: Pořádku.
1: Ne, tak jako kdo mě zná, ten ví, že tady na ty akce chodím velice zřídka kdy.
0: Mm-hmm.
1: Ale když už bych měl jít, tak já bych asi šel do toho Sky Lounge.
0: Mm.
1: Na to je jako mě neposluchače deepu a jo. Přelamaných věcí, tak mi to asi láká kvůli tomu zážitku spíš než jít do Fuchsu.
0: Jo, já si myslím, že to bude hezký, bude to takový fancy trošku.
1: Fancy šmenci.
0: Jo, s krásným výhledem, že jo, na obecní dům, co to je, Prašnou bránu.
1: A kde to přesně?
0: Na máš náměstí Republiky, tak vlastně přímo naproti obecnímu domu.
1: Aha.
0: Je divadlo Hibernie.
1: Jo, vím.
0: Celý je to palác Hibernia. Ono se to vlastně teď zrekonstruuje, ale na střecha funguje.
1: Mm-hmm.
0: A na té střeše je tenhle ten lounge, který má teda limitovanou kapacitu.
1: Mm-hmm. Kolik?
0: Je tam normálně, to nevím. Ne. Možná kilo pade, typuju. Víc asi ne.
1: Mhm.
0: A budou tam super drinky a pojede to od 15 do 22.00. Takže všechny zveme příští pátek Sky Lounge a potom Fuchs 2. a krásně hraješ, tak se pojďme vrátit za písničkou.
1: Já se to tady snažím teďka srovnat, já nemám sluchátka na hraní, tak snad to nezní špatně.
0: Určitě ne, já když tak budu chvilku mluvit, ať to zamluvíme, ale jdeme na to, jdeme zpátky za písničkou a v druhý půlhodince si dáme určitě ještě Party Express, tak jak jste zvyklí. A vlastně ty jsi chtěl ještě něco říct, ne?
1: Já jsem chtěl mluvit o... My jsme si chtěli povídat o těch festiácích.
0: No, pak jsme ale zjistili, že se o tom povídali kluci minulý týden.
1: Jo, no já jsem jenom chtěl říct, že hraju na Darkshire za chvíli, ale ty jsi mi pak řekla, že to je za 3 týdny, že to je daleko, že o tom ještě nemám mluvit. Takže teďka moc nevím, co mám říct. Ne, tak hele, když už jsem to začal.
0: Ano.
1: Tak teďka přeskočíme od takový relativně vlastně klidný hudby, o který jsi mluvila ty, a to je ta akce na zlomený scéně, k tomu, co hraju já.
0: Ano.
1: Kdo ví, kdo zná, Chaos Theory, jinými slovy mě, tak ví, že hraju Crossbreed s Hardcorama a ví, že hraju na letním Darkshireu. Ještě to není oficiálně venku, ale hraju v úplně stejný čas jako každý rok, v pátek od 3 do 4. A můžete se prostě těšit zase na nějakou novou, no nevím, jestli novou selekci, protože furt hrajou ty crossbreedy ty stejný, ale budou tam nový jako hardkorový tracky a tak.
0: No tak super.
1: Něco připravím, tak jsem si vás teďka pozval a už o tom potom nemusím mluvit.
0: Já myslím, že i spousta našich posluchačů se na Darkshire chystá, takže kdo se chystá, tak určitě potom běžte na Shrine Stage.
1: Ano, na Shrine Stage, ano. Pátek.
0: Ano, a kde bude hrát náš Matyáš. A my se teďkom trošku sklidníme a jdeme za Alexem Perezem, je to tak? Říkám to správně?
1: No, trefila jsi to hezky. Alex Perez, In Your Eyes.
0: Oh yeah.
1: Je to pohoda dneska.
0: Je to pohoda, posloucháš Rave On Air.

0: Právě posloucháš Rave on Air a my si jdeme něco popovídat o Party Expressu. Sovčo, co tam teďka hraje?
1: Teďkomc hraje, tak já to rovnou takhle vezmu přes oslý můstek.
0: Tak jo.
1: Teďkomc hraje track od Jay Kenza, jmenuje se to Preaching It Up, je to starý skvělý track. A tak trošku jsem ho tady našla, řekla jsem si, že to bude fajn to zahrát, protože už tuhle sobotu v Krosu bude akce, u který nevíme, kdo to pořádá, jmenuje se to Rolling Deeper a vystoupí právě Jay Kenzo, Marky Ledge, Megatron MC, Decorder, Substance a Vision Z, takže pokud budete v sobotu v Praze, tak já maximálně doporučuji jít do Krosu, že tohle bude bomba.
0: Jako tohle je velký deepový line.
1: Jo.
0: Jsou to hlavně deepy, že jo?
1: Jo.
0: Velký deepový line.
1: Ano.
0: A pokud teda ještě zůstaneme v Krosu a přesuneme se o pár dní dříve, tak se podíváme na jednu akci s názvem Křižovatka, kde hraje Vojta, jinými slovy Sedlak, jinými slovy Vojcek, zdravíme Vojtu.
1: Bude hrát spolu back to back, jako by se sebou, myslíš?
0: Jo, jakože...
1: Jakože Sedlak back to back Vojcek.
0: Jo, jakože bude hrát sám se sebou, takový bipolární bude trošku. A to je drum and bassový? Když tam je napsaný Sedlak, to bude...
1: Právě, že není.
0: To budou 140.
1: Jo.
0: Takže asi můžeme očekávat nějakou 140. selekci a na supportu Unholy, MC Embryo, s kým, to, já vůbec nevím, jak to vysouje tady ty přezdívky.
1: Tohle je vždycky výzva.
0: A Bayliss. A to je druhá stage?
1: Ne, to je jakoby další,
0: to je další,
1: to okay. Jsou supportující.
0: Jo, koukám, pardon, já to tady špatně vidím. Mm-hmm. Tak potom tam je Blastoise, Lazy Eye, Lumpy, Deconstruct a Devcom.
1: Super, a já si vezmu v pátek Šapo, kde bude další akce s názvem Neighborhood a na undergroundový stage vystoupí vlastně uskupení Lir Office and Friends Takeover, takže kancelář Lety Trollu v čele s Decoyem, Impra, Schwan, Untime a E. Je tam tečka? Ne, jíme.
0: Jsme oba dva nějaký slepý dneska. A to je dobrý, tyjo, veď, máš takhle festák a máš kancelář a zjistíš, že jako s kámošem asi chceš zahrát, ale děláš v ofisu, tak si prostě...
1: Jo, my jsme vlastně všichni DJs, tak si pojďme udělat akci.
0: Jo, my jsme vlastně DJs, hele, co kdyby jsme si zahráli, když jsme teda DJs? No tak to je super. A v sobotu?
1: V sobotu? No.
0: Abertami?
1: Ano.
0: Chceš to uvést, když tam
1: budeš? Ne, řekni to ty.
0: Takže v Abertamech, v Karlovarském kraji.
1: Ano, je to tak.
0: Se pořádá D&B festival s názvem Big Dance. Line-up jde od 15 do půlnoci.
1: Mm-hmm.
0: A já půjdu tam po pořadě, ale můžu říct, že tam hrajou dva naši kolegové, respektive Sovča.
1: Ano.
0: A Magenta. Magenta ano. Jako headliner.
1: Jo.
0: Mimochodem, kdybyste někdo chtěli booking, tak Magenta je Sovčin... Sovčin manažer, protože tady promotér festivalu vlastně přes Štěpána řešil to, jestli Sovča může hrát, takže
1: je to tak.
0: Až budete chtít Sovču, tak můžete bombardovat Štěpána. A line-up, Bimbo, Willy, Miras, Melanie, Sovča,
1: mm-hmm.
0: Bravel, Mike Helper, Fefe a potom teda Magenta, manažer Sovči.
1: Ano.
0: A zakončí to neurofunkový DJ a producent z Německa, ano. Heider.
1: A myslím si, že to bude docela zajímavý, protože vlastně to Big Dance je označení, je to, přirovnala bych to k Red Bull Saurusu, který je
0: jo,
1: tak 20krát
0: vlastně.
1: Větší.
0: Jo.
1: Je to fakt track, který má za sebou ještě přívěs. Na tom přívěsu je sound systém a v tom tracku je vlastně udělána jakoby fakt plnohodnotná stage a myslím si, že to bude super a to teda všechno bude na parkovišti Abertami. Přímo, když to zadáte do Google na mapách parkoviště Abertami, tak to bude.
0: Parkování a stanové městečko zdarma.
1: Ano. A pak v sobotu a v neděli proběhne Prague 420 Festival, což je vlastně Kana Festival.
0: Mm-hmm.
1: Proběhne to v sobotu a v neděli na Louka Prague, což je v Lahovičkách. Dá se tam dojet buď ze Smíchova, myslím si, že autobusem, jakoby směr z Braslav, anebo z Modřan jede krásný romantický přívoz, takže si to můžete tak hezky
0: romantizovat.
1: Ano, ano. Vlastně v sobotu přes den tam bude tam jakoby ne drum and bass, budou tam jako lidi jako Poeta, Alias, bude tam i hodně rapu, budou tam workshopy, bude se tam to hodit spousta, bude tam i jídlo, bude tam nějaký doprovodný program, bude to moc hezký a v neděli bude víc drum and bassů a víc DJs. Já teda s dovolením projdu ten line-up. Celý to začne už v 10:30, kdy se otvírají brány a pak bude Cyber Sound, Next Gen Crew, Komín Crew, kde budu já a Blofeld reprezentovat Komín Crew. Po nás bude Michailov, pak bude Furious Freaks, pak bude 420 Show, což nevím, co bude, ale přednecháme se překvapit. Pak bude PTK, po něm bude General Levy. Já se tady jenom pozastavím u toho, že PTK je napsaný větším jménem než je General Levy. Ale
0: já jsem se nad tím taky pozastavil.
1: Což v mých očích je úplně...
0: Hřích.
1: Hřích?
0: Ano, je to hřích, jako já jsem na to taky koukal. A říkal jako PTK to, a teď jako sedu dolů.
1: No.
0: A tam tak jako menším, ne zas tak výrazným, jako taková ta legenda.
1: Ale jako chápu, prostě je to, ne, je to český festival přesně, a tady je přesně. PTK dost velký jméno. A po General Levy bude 420 Cup Awards. Aha, takže vlastně tam se budou asi předávat, jakoby kdo vypěstoval nejlepší model, podle mě. A pak Akira, Magenta a po Magentovi ještě Pain s Magentou, takže ty to celý zavřou. Myslím si teda, že akce bude, hlavně jestli pokud vyjde počasí, tak akce bude určitě super, takže doražte v sobotu a v neděli na vlastně louku v Lahovičkách. Je to adresa k sádkám 158, takže dá se tam dojet i autem, bude tam parkování, můžete přijet taxíkem, jak je vám jen libo.
0: No paráda. A jak ty říkáš, použiju oslý můstek,
1: ano.
0: Tak já koukám, že tady v našem sešítku nebo dokumentu je Magenta, Pain a Magenta a hned pod tím je rubrika Nové sety.
1: Ano.
0: A tak. A tím bych chtěl narazit na to, že Štěpán vydal nový EPčko, který, co jsem tak jako zaznamenal, má poměrně velký úspěch. Teďka si za boha nemůžu vzpomenout na jaký akci to kdo hrál, ale vím, že to na mě vyskočilo na Instagramu a bylo tam hodně lidí a byla tam nějaká velká legenda drum and bassu, hlavně Jump Upu, takže teď je trochu trapný.
1: Nebylo že to v té Anglii?
0: No ano, bylo, samozřejmě, že to bylo v Anglii.
1: To byla potom ta akce, kde hrál Štěpán, ne?
0: Asi jo.
1: To jo, teď se pamatuju, jak se to jmenuje, Invaders, něco takového.
0: Možná? Já jo. Fakt nevím, ježiš.
1: Já vím, že se Štěpánem tam měl právě i Vojta,
0: jo,
1: Pain,
0: jo, jo.
1: A hrozně si to kluci užili.
0: Jo,
1: jsem na ní, když jsem koukala na ty storyčka, tak jsem si úplně představovala, jako když přesně my takhle vyjíždíme za písničkou,
0: jo,
1: takže
0: jo.
1: Věřím, že si to kluci užili, Štěpán teda říkal, že byl z toho nadšenej, takže určitě si dejte i tohle. Štěpán je by the way poslední dobou hodně aktivní, takže doporučuju ho sledovat, protože tam je furt něco.
0: Přesně, no a ještě abychom se vrátili k tomu EPčku, tak jsou tam teda vlastně dva tracky a třetí je freestyle na ten jeden track, takže první je Ninja Turtle, to mě moc baví, prostě je to takový ten minimalistický občas...
1: Přesně.
0: A pak tam je druhý track Disc Jockey a pak tam je třetí vlastně Magenta s Izometrikem, který jmenuje se to Ketchup a je to vlastně freestyle na ten Ninja Turtle.
1: A když teda už dojedu ty nový sety nebo ještě
0: tak
1: nějaký zmíním, vyšel další Crossyho 5-hodinový set. Tohle z toho mega doporučuju. Crossy to ještě dělá tak, že každá ta hodina je zaměřená na něco jiného. Nevím, jak je to přesně u téhle z té 5-hodinovky, tu jsem si ještě neprojela, ale většinou to má, že má třeba classic drum and bass, vokál drum and bass, pak má MCs, pak má classic jump up a tak dále, takže každá ta hodina je zaměřena na něco jiného. A pokud jste nikdy neslyšeli Crossyho mixovat, tak to je největší král technického DJingu, za mě fakt selektor, skvělej DJ a ještě vždycky se u toho hrozně směje, vypadá hrozně pozitivně, takže za mě fakt skvělá pokoukaná. Každý Crossyho set je skvělej. A pak taky jsem zapozorovala, že Critical Music udělal nový podcast a je to teda čistě jako poslechovka hudební a první vydání si vzal pod křídla Amos. To mega doporučuju, protože Amos je fakt skvělej.
0: Takže asi bych si to měl třeba pustit v autě až teďka.
1: Jo. To je přesně poslechovka do auta.
0: A potom teda ještě, a když teda hraju ty tvrdší no. drum bassy, tak tady ještě teda zmíním toho Ziggyho, který tady na mě jako kouká. Tak zdravím Ziggyho.
1: Ano, zdravíme.
0: A jemu vyšel teda set Dark Shadow in the Woods 2025, já jsem slyšel jenom pár ústřižků, ale určitě to bude bomba.
1: No tak jo, přátelé.
0: Máme 19... Tak nevíš to, povídej.
1: Máme 2 minutky do konce, takže my se s váma rozloučíme.
0: Pa, pa.
1: Jsme moc rádi, že nás posloucháte, určitě nás poslouchejte i příště. Uvidíme, v jaký sestavě se tady potkáme příští týden, takže zůstaňte v napětí a poslouchejte nás i příští pondělí.
0: Mějte se moc krásně, já vám za sebe i za Sovču přeju hezký start do nového pracovního týdne. Nenechte se ničím rozhodit, hezky pracujte a mějte se hezky. Čau.
1: Pa, pa, pa.

0: Opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
1: Myslím, že to bude za C. Gumák.
0: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec, čili G jako guma.
2: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta v ceně 69,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr Krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Dance Radio.

0: Radio.
1: Sound guy, for the love of God, turn us up one time.